for jeg som når, jeg som når, aha, jeg som u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi for. Zdaj nač več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam, se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas no.